by vyvstal proti němu lovec. První, druhý, třetí den stál poblíž napajedla, z něhož byl žíznivý prach. Leknutím a hrůzou naplnila se jeho tvář, když spatřil Enkida. Navrátil se lovec domů, ustrašen a zděšen, s okem znaveným. I pravil jemu otec.

i souhlasil vnitru svém s výrokem ženy. Vykroč a uveď mě, ženo, až ve chrám, svatyni svatyň, kde výsostně všemocný Gilgameš trůní. Jemu ať čelím, ať v zápas ho vyzvu, já mocný jsem též.

Gilgameš, jenž nevnikl v tajemství věčného života, přivolává nyní zemřelého druha. Zaklíná ho, aby vyvstal z lůna země. Zaříkává takto. Enkidu.

Ani mor tě neumořil, ani lomcování horečné, jen země jediná. Ani božstvo nepovolalo tě k sobě, jenom země jediná. Smrtelníku v potyčce si nepodlehl, v lůno pojala tě země jediná. Enkidu, já tebe zaklínám, vstaň, vzkříšen, vyvstaň z hrobu.

i vyslyšel ho Ea Bůh a štěrbinou se rozštěpila země. Duch Enkidův se vznesl jako van a přátelé se objali.